Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůz.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. srpna.
0: Tento den roku 1841 si jistý John Hampson nechal patentovat okenní žaluzie. 21. srpna 1952 se v turecké Ankaře narodil zpěvák a kytarista Joe Strummer z legendární kapely Clash. Zemřel 22. prosince 2002. Roku 1956 přišla na svět Kim Cattrall, kterou možná znáte jako Samantha Jones ze seriálu Sex ve městě. O rok později se narodila Kim Sledge, zpěvačka z formace Sister Sledge. Ročník 1970 je kanadská herečka Carrie Ann Moss. Here we go. Trinity z Matrix trilogie. This is a war and we are soldiers. O dva roky později poprvé přeletěl Alpy horkovzdušný balón. Roku 1973 se narodil český herec Filip Blažek. V roce 1971 přišel na svět Liam Howlett, člen kapely Prodigy. Tento den se také naplno začala psát jedna z nejčernějších kapitol československé historie. Armáda Sovětského svazu a dalších spojenců obsadila většinu důležitých měst.
2: Došla zpráva, že střelba před Rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid. Ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolivání.
0: Roku 1990 vydal Prince soundtrack ke svému albu Graffiti Bridge. O dva roky později se ženil Sting, jeho vyvolenou byla Trudy Styler, se kterou žije dodnes.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, 2 minuty.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Deštníky a pláštěnky dneska určitě

0: Písnička s názvem Víkend v pátek ráno je na místě. Víkend je před námi a bude pravděpodobně bouřlivý, alespoň ten příchod toho víkendu bude bouřlivý podle předpovědi meteorologů, takže se dneska večer schováme pod střechu do klubu Rádia Relax.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás. Skonto na Bile.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok k správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: I díky vysoké vlhkosti dnes po ránu se nestraťte v mlze, protože na některých místech je docela silná mlha. Každopádně, dálnice jsme zkoukli, nikde žádný větší problém, akorát ten stabilně stejný na D7, příjezd k letišti, tam si postojíte, je pomalu jedoucí kolona. Taky ale máme ještě jedno upozornění, a to je pro D10. Před Benátkami nad Jizerou ve směru na Turnov probíhají odklízecí práce po večerním požáru vozidla, takže počítejte se zdržením na D10 nebo s omezením provozu před Benátkami nad Jizerou ve směru do Turnova.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin 31 minut přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Meteorologové nám říkají, že při přechodu tlakové níže bude zesilovat vítr a vyskytnou se až velmi silné bouřky na začátku víkendu. Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno místy s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu, středních Čech, zataženo s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, které mohou být velmi silné. Pokud dorazí bouřka, může být vítr o rychlosti 90 km za hodinu, taky kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky až 70 mm. Na metr čtvereční. Ale pořád ještě letní teploty. Meteorologové předpovídají dnes na odpoledne maximum 28 stupňů Celsia. No a následuje poezie s poetikou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se přihodila u Žatce mezi Žatcem a Drahomyšlí. Blíž k Žatci osobní auto srazilo srnu, ale pozor, na silnici je nějaká rozlitá látka z toho auta, takže ať vám to neuklouzne, pokud vyjíždíte z Žatce směr Drahomyšl, zpomalte.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: 6 hodin 45 minut. Rozesmáté sluníčko už na nás svítí, ale má být zataženo a mají přijít bouřky. I když teplota má být dnes vyšší. Já doufám, že se třeba příští týden, protože o víkendu asi ne, takže že se ještě trošku letně prohřejeme. Prázdniny ještě neskončily, tak ať se každý užívá, i třeba tábory ještě neskončily, tak ať to všechno proběhne až do prvního školního dne, který bude za týden a kousek, ať jsme všichni zdraví na startu nového školního roku. A hlavně, ať si ještě ty prázdniny pořádně doužijeme s relaxem.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: srandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hame, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Teď po ránu to vypadá na krásný den, 7 hodin 1 minuta.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Jenže předpověď počasí na pátek je bouřkový a deštivý. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Odpoledne a večer pak čekáme od jihozápadu zataženo s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, které mohou být až velmi silné a až do noci a možná až do sobotního rána. Nejvyšší odpolední teplota 28 stupňů Celsia. Pak může přijít rána, pokud přijde bouřka, tak taky nárazový vítr 90 km za hodinu. Meteorologové varují před kroupami v bouřkách až 2 cm velkými a v kombinaci s deštěm bouře může přinést srážky 70 mm na metr čtvereční. Pokud dneska v noci stanujete, radši bych vybral nějakou chatku. No a z následujícího našeho playlistu jsem vybral taky Hezký ráno se Slavíčkem. A vy mějte hezký ráno s Relaxem.

Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Hezký ráno má pro nás Slavíček. Kdo to je Slavíček? Je to mladý český zpěvák, hudebník, autor písniček, který tvoří spoustu skvělý muziky. Rychlou popularitu si získal ale na sociálních sítích, jako třeba TikTok a na streamovacích službách. A zpočátku vystupuje anonymně a drží v tajnosti svoji přesnou totožnost. Každopádně víme, že je to Slavíček.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Tahle ta partička, která si říká Tuše, v 90. letech přespívala hit skupiny Village People a dali do toho spoustu energie YMCA na Relaxu. 7 hodin, 17 minut. Dotaz na Facebooku Rádia Relax, když máme tuhletu velkou energii. Co je vaše hnací síla? Co vám nejvíc pomáhá drtit překážky, které nám život staví před nás? Zkrátka, co vás v životě nejvíc motivuje? Napište na Facebook Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Vyšetřování dopravní nehody probíhá právě teď ve Velvarech. Nehoda se stala v ulici Pražská, srazil se autobus s cyklistou, takže opatrně.
0: Relax Radio. Velvary 103,4 FM. 103,4 FM.

0: na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu zataženost deštěm, přehánkami, místy bouřkami, které mohou být ale velmi silné, s nárazovým větrem 90 km za hodinu. A meteorologové varují, že mohou přijít i kroupy, přívalové srážky a kroupy velikosti 2 cm. Nejvyšší odpolední teplota přes 28 stupňů Celsia. A safír od Viktora Šína, tady máme

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava z hlavního města v Horních Počernicích se srazila 3 osobní auta. Opatrně projíždějte ulicí Náchodská.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Safír, pokud znáte text, tak si můžete zaspívat společně s námi a s Viktorem Šínem, s Kalinem už za chvilku. A hned potom se vydáme do minulosti v kalendáři 21. srpna, co všechno se přihodilo. Některé věci byly zásadní pro nás a určitě zásadní pro hasiče byl rok 1751, kdy Maria Terezie v tento den 21. srpna 1751 vydala ohňový patent nejprve pro Moravu, potom o 4 roky později 22. září 1755 pro Čechy, pro Slezsko to bylo 27. března a 1756 rok. No a tenhle ten ohňový patent stanovil například základní protipožární zásady, když se stavěly domy při výstavbě domů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami, aby se dalo vědět, a službu nočních vartýřů a taky základní zásady pro hašení požáru. Takže tenhle ten den, 21. srpen 1751 a Marie Terezie jsou pro naši historii zásadní.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. srpna.
2: Tento den roku 1841 si jistý John Hampson nechal patentovat okenní žaluzie. 21. srpna 1952 se v turecké Ankaře narodil zpěvák a kytarista Joe Strummer z legendární kapely Clash. Zemřel 22. prosince 2002. Roku 1956 přišla na svět Kim Cattrall, kterou možná znáte jako Samantha Jones ze seriálu Sex ve městě. O rok později se narodila Kim Sledge, zpěvačka z formace Sister Sledge. Ročník 1970 je kanadská herečka Carrie Ann Moss. Here we go. Trinity z Matrix trilogie. This is a war and we are soldiers. O dva roky později poprvé přeletěl Alpy horkovzdušný balón. Roku 1973 se narodil český herec Filip Blažek. V roce 1971 přišel na svět Liam Howlett, člen kapely Prodigy. Tento den se také naplno začala psát jedna z nejčernějších kapitol československé historie. Armáda Sovětského svazu a dalších spojenců obsadila většinu důležitých měst.
3: Došla zpráva, že střelba před rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid. Ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolivání.
2: Roku 1990 vydal Prince soundtrack ke svému albu Graffiti Bridge. O dva roky později se ženil Sting, jeho vyvolenou byla Trudy Styler, se kterou žije dodnes.
0: Relax. Relax

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Až do 9. hodiny probíhá vyšetřování dopravní nehody ve Velvarech v ulici Pražská, kde došlo ke střetu autobusu s cyklistou.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Přesný čas 8:00.
1: Česko si dnes bude připomínat 58. výročí od zahájení okupace Československa a i dnes hrozí velmi silné bouřky a dešťové přehánky. Pěkné páteční ráno.
2: Relax Radio.
1: Masarykova nemocnice v Rakovníku rozšiřuje a propojuje péči o pacienty se závažným nebo nevyléčitelným onemocněním. V nemocnici fungují specializovaná paliativní lůžka i nová paliativní ambulance. Tým pomáhá nejen se zvládáním bolesti dalších obtíží, ale také s psychickou a praktickou podporou pacientů a jejich rodin. Součástí péče je také plánování návazných služeb a případného návratu pacienta do domácího prostředí. Hořovice mají nový východní obchvat, který má městu výrazně ulevit od tranzitní dopravy. Dosud centrem denně projížděl zhruba 4000 aut. Značnou část tvořila nákladní doprava. Nová silnice propojuje komunikace směrem na Lochovice a Žebrák a usnadní také cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Stavba trvala téměř 2 roky a vyšla přibližně na 200 milionů korun. Co chystá Správa železnic pro cestující, nám sdělí mluvčí Nela Frýbová.
3: Například nádraží v Berouně bude dokončeno do konce letních prázdnin. V průběhu letošního roku mimo jiné ale budeme pokračovat i ve zvyšování úrovně zabezpečení přejezdu. Dokončíme rozpracované akce v počtu minimálně 150 železničních přejezdů a zahájíme realizaci dalších modernizací úrovňových křížení.
1: Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968.
2: Sport.
1: Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes dopoledne bude ve středočeském kraji oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo s deštěm a přeháňkami. Díky přechodu tlakové níže zesílí vítr a vyskytnou se až velmi silné bouřky.
0: A když se vyskytne bouřka v životě, co je tvoje hnací síla? Co ti nejvíc pomáhá drtit překážky? Dotaz na Facebooku máme, co vás v životě nejvíc motivuje.
1: No tak nikdy to nevzdát.
0: Máš takové to moto, anebo ano. Koho? Kdo tě motivuje, nebo?
1: Tak většinou rodina.
0: Babička.
1: Ne, maminka, tatínek.
0: Jo, Michael Jackson. Michael Jackson bude, už za chvilku. Hollywood Tonight.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

letná Spice Girls může být v klubu Rádia Relax dneska nebo zítra. Hrajeme od 21 hodin v hotelu Kladno. A klub je otevřený od 21 do rána, ale do půlnoci hrajeme 90, 80, tak jako v kavárně, protože kavárna má pořád ještě prázdniny. Kavárna nastartuje a na ní se můžete těšit až poslední víkend v srpnu. Ale klub je otevřený od 21 hodin. Budeme se na vás dneska večer s Michaelem Jacksonem těšit.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak to byl Michael Jackson, který měl taky řidičský průkaz. Získal ho ve věku 23 let. Ale pojďme na silnice, konkrétně kousek od Kralupe nad Vltavou. Dopravní nehoda dvou osobních aut se stala u Debrna, nedaleko Kralup. U obce Debrno se srazila dvě osobní auta.
0: Relax Radio.
2: Kralupy nad Vltavou 103,4 FM.
0: 103,4 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Co vás v životě nejvíc motivuje? Dotaz na Facebooku Relax Radio. Pojďme na sociální sítě. Dorota píše klid. Já bych řekl, klid rovná se relax, ale ne vždycky to tak může být. Dana, moje vnoučata, takže vnoučátka, víkend před námi, anebo Hela, světlo, které mám v sobě, klid, který si vždy udělám, čerpám z nápadu, inspirace, ze svobody, kterou mám, takže svoboda je v životě důležitá. A taky je Číren.

0: Brno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum a večer plný emocí. Čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus. A hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: téměř za námi, aktovka už se v rohu pokoje třese a přemýšlí, jestli budoucí prvňáček unese. Tolik z páteční chvilky raní, páteční chvilky poezie. Dnes je totiž 21. srpna Den básníků. Pokud máte taky nějaký krásný verš a nemusí být o škole nebo o prázdninách, tak ho pošlete na 606 736 736. No a do školy ještě je čas. Ale těšíme se.
1: Se mi půjde do školy hezky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Skonto na
2: Vinted. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete po D7, míříte směrem na Prahu a blížíte se k 10. kilometru, jeďte opatrně, od Stahlčevsi směrem na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz
3: Relax Radio.

0: Je pátek 21. srpna 9:00.
1: Plánovaný hip-hop kemp je zrušený, o vrácení vstupného se zatím nemluví a ve Slaném budou mít nového hlasového asistenta pro zodpovězení dotazů občanů.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V zářijových termínech v době od 9 do 14 hodin bude z důvodu probíhajícího střeleckého výcviku na pěchotní střelnici Vršovice Uloun uzavírána silnice v úseku Chožov, Nečichy a také všechny přilehlé polnosti. Projetí vozidel bude možné v přestávkách vždy po 15 až 20 minutách. Město Slaný nabízí občanům novou službu v podobě hlasového asistenta Bořka, moderního virtuálního pomocníka využívajícího umělou inteligenci, který je připraven odpovídat na dotazy kdykoliv během dne i noci. Jeho cílem je usnadnit komunikaci s městem a zpřístupnit důležité informace rychle, jednoduše a bez zbytečného čekání. Na Mělníku mají velké plány. Jaké nám sdělí mluvčí města Jan Denemark Nováček.
3: Mělník pokračuje v přípravě kompletní modernizace, revitalizace a regenerace parku na Podolí. Toto místo se v příštích letech promění moderní, bezpečný a atraktivní veřejný prostor, určený pro sport, odpočinek i setkávání všech generací. Aktuálně je zažádáno o dotaci ve výši 75 milionů korun a město vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.
1: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip-Hop Camp, který měl začít dnes v areálu u Kralovic na severním Plzeňsku. Na svých sociálních sítích mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Informace o případném vrácení peněz za vstupné neuvedli.
2: Sport.
1: Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hiský po vysoké porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě nechtěl řešit, zda je jeho pozice v ohrožení. 50-letý kouč myslí jen na to, jak co nejlépe připravit tým do domácí odvety v příštím týdnu, v které se chce s mužstvem ještě pokusit dvojzápas otočit.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Pro středočeský kraj je vydána žlutá výstraha před silnými bouřkami, přívalovým deštěm, nárazy větru a mohou přijít i kroupy. Maximální teploty se dostanou na 24 stupňů Celsia.
0: Někdo se chystá do školy 1. září, někdo 2. naše Barčané. Ta půdáš 8. září.
1: Ano.
0: Máš už připravené kružítko, pravítko a přezůvky v Aktovce?
1: Ne, tak tady na té škole už se tohle nenosí.
0: Tam už se nechodí v přezůvkách?
1: Ne.
0: Normálně?
1: Máš už jenom počítač a jdeš si jak chceš.
0: Aha. No tak to hlavně nevzdávej tu školu. Ani my to nevzdáváme, přejeme hezké dopoledne, za chvilku s Terkou.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: čase 9 hodin a 15 minut startuje dopolední Café Time s Terkou. Posloucháte Radio Relax a dnes máme pátek 21. srpna. To znamená, že svátek slaví všechny Johany. Johanám přejeme všechno nejlepší. Kdybyste třeba chtěli nějaké popřát, tak není problém napsat k nám sem do studia na číslo 606-736-736 a můžeme jí popřát klidně tady u nás v éteru. A zároveň dnes taky máme Den básníků. Takže kdybyste někdo se rozhodl, že byste třeba mě nebo našemu rádiu složil nějakou báseň, tak právě v dnešní den se to nejvíc hodí, protože je Den básníků. Tak vy poslouchejte dále Radio Relax a samozřejmě jdeme na další hudbu. Dáme si písničku Home a nebo taky Siren od Felixe Jen.
1: Největší věci. Relax Radio.

0: naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

Dnes nám slaví svátek všechny Johany. Je to ženské jméno, které je hebrejského původu a znamená Bůh je milosrdný. Tak milosrdná je i jedna Johanka z Kralup, protože sama sobě napsala krásnou basničku. Johana dnes svátek má, kdo pak co jí asi dá. Já jí přeji štěstí, zdraví a se svými milými to hezky slaví. Krásný den přeje Johanka květinářství Lenka Kralupy nad Vltavou. To je to krásná básnička, já samozřejmě zdravím do Kralup a přeju všechno nejlepší k svátku. No a vy ostatní, kdybyste si chtěli přece jen napsat nějakou básničku, tak mi ji napište na číslo 606 736 736.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V Praze v ulici Kbelská máme dopravní nehodu, díky ní se tam tvoří velké kolony a je to ve směru na ulici Novopatskou. Projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět. Šťastnou cestu a krásný pátek.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a právě teď nám tady dohrála písnička od Adama Ďurici a Emy Drobné Naše hriechy. Je to tak, všichni hřešíme, nejenom vždycky úplně v malých mírách, určitě to je někdy i ve velkém. No a taková Lady Gaga, tak o té si myslím, že ta hřeší poměrně často. Dáme si její písničku už za malou chvilku, bude to Abrakadabra. A tahle písnička je specifická tím, že nezní úplně klasicky. Je to kombinace dance pop a synth popu a elektropopu, takže jedna velká popová pecka. No a váže se k ní takový příběh, že byla vydaná přesně během vysílání předávání cen Grammy. Tak pojďte se mnou na Abrakadabra.
1: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovský most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Stojí tam nákladní vozidlo. Dejte si pozor, projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na číslo 606 736 736. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Máme přesně 10 hodin a to znamená, že vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: Hygienici budou provádět poslední letošní kontroly přírodních koupališť a Rada Středočeského kraje schválila dotace pro rozvoj cestovního ruchu. U pátečních zpráv vás vítá Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Voda v lomu Kojetice a na koupalištích v Cítově a Želízích na Mělnicku je i na konci sezóny stále vhodná ke koupání. Ve většině dalších středočeských vodních ploch je kvalita vody také dobrá. Výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, kde kvůli sinicím platí nejvyšší stupeň zdravotního rizika. Hygienici provedou poslední letošní kontrolu přírodních koupališť v pondělí. Rada Středočeského kraje včera schválila poskytnutí dotací na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v celkové výši 14,4 milionů korun. Dalších 18,6 milionů korun musí schválit zastupitelstvo. Program 2026 byl stanoven v celkové výši 33 milionů korun ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu. Na dopravní infrastrukturu pro cestovní ruch bylo vyčleněno 22 milionů korun. Na ostatní zařízení pak 11 milionů korun. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba nám přináší informace o kontrolách za poslední období.
3: Inspektoři České obchodní inspekce, regionálního inspektorátu Plzeňský a Karlovarský, realizovali v závěru minulého týdne v den státního svátku v sousedním Německu kontroly v příhraničních tržnicích Svatý Kříž u Chebu a Libový dvůr v Aši. Právě o svátcích a víkendech zamíří do příhraničí řada německých turistů. Zajistili jsme, mimo dosah kontrolovaných osob, uložili více než 800 kusů padělaného zboží v hodnotě vyjádřené v cenách originálů za více než 3,8 milionů korun.
1: Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 8 hodině. Podle Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o 10 až 45 minut.
2: Sport.
1: Poprvé od předloňského zranění kolena se Iveta Miculičová postaví na start mistrovství Evropy ve freestyle BMX, které se v letech 2022 a 2023 vyhrála. Před dvěma lety přidala v disciplíně park ještě stříbro, ale pak se zranila v tréninku a musela s kolenem na operaci.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách se dnes v bouřkách mohou vyskytnout nárazy větru 70 až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. Nejvyšší denní teploty budou 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Je to tak, přinášíme hudbu, dobré zprávy, špatné zprávy, ale samozřejmě i zprávy o počasí. A to počasí je zase o trochu lepší. My jsme se tady bavili ve středu s Davidem, že ano, ten déšť mi nedělá dobře a že na mě dokonce už působí podzimní deprese. Když to vidím dneska, mě je krásně.
1: Ale Terko, podzim je ještě daleko.
0: No teď díky bohu, takže dnešní odpoledne si užíváme s relaxem, nějakou dobrou hudbou a samozřejmě třeba i dobrým drinkem. Máme pro vás připravenou LP, tak si to dejte s námi. Už teď na Relaxu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Když se řekne vynalézání, tak si poměrně většina z nás představí nějakého muže, který vynalezl nějaký velký objev. Ale je důležité se pozastavit nad tím, že i ženy mají za sebou velké vynálezy. Jaké to jsou, to si povíme už za malou chvilku na relaxu. Tak poslouchejte pozorně, protože se dozvíte, kdo třeba vynalezl myčku a nebo požární schodiště. Tak poslouchejte, teď už jdeme na další hudbu. Bude to třeba opět a Radeček a nebo Luna s písničkou Bailando z 90. let, tak pojďme do nich.
1: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

0: Posloucháte Rádio Relax a my se jdeme podívat na vynálezy, které vynalezly ženy. Dnes si hold trošku přidáme kreditů, protože první úspěšnou mechanickou myčku na nádobí vynalezla Američanka Josephine Cochranová v roce 1886. Její stroj jako první používal tlakovou horkou vodu místo mechanických kartáčů a velký úspěch sklidil na světové výstavě v Chicagu v roce 1893. No a další vynález je třeba ocelové požární schodiště. To vynalezla Anna Connelly v roce 1887 a je to vlastně systém, který se přeměňuje a má různé plošiny a zábradlí a dokonce zabraňuje tomu, aby někdo z toho požárního schodiště spadnul. No, myslím, že to promyšlené docela máme. Potřebujeme si usnadnit práci a samozřejmě, aby se nikomu nic nestalo, o to nám jde především taky vždycky. Jaké další vynálezy vynalezly ženy? Víte o nějakých? Napište mi klidně na 606 736 736 a taky poslouchejte Rádio Relax, protože za malou chvilku se dozvíte, jaké další vynálezly ještě vynalezly ženy.
1: Café Time. Relax Radio. I can

0: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

V dopoledním Café Timeu na Rádiu Relax se bavíme dnes o vynálezech, které vynalezly ženy. A jdeme se podívat dál. Moderní námořní signalizační světlici vynalezla americká vynálezkyně a podnikatelka Martha Gaston v roce 1859. Využila přitom a dokončila neúplné poznámky svého zesnulého manžela Benjamina Franklina Gastona. No a kdo vynalezl stěrače, díky komu můžeme koukat skrz sklo u našeho auta? První patent na mechanický stěrač čelního skla získala v roce 1903 americká vynálezkyně Mary Andersonová. Nápad dostala během jízdy tramvají v New Yorku, když viděla řidiče trápícího se v dešti a sněhu otevíráním okna. Tak těmto ženám děčíme za poměrně dobré vynálezy, tak na to nezapomínejme, že i my ženy jsme schopny občas vymyslet něco užitečného.

0: sobotu 22. srpna od 14 hodin můžete vyrazit na Dožínky Šlapanice. Je to tradiční den plný zážitků pro celou rodinu. A těšit se můžete na ukázky řemesel, soutěž jedlíků, výstavu zemědělské techniky a chybět nebudou ani trhy, občerstvení a samozřejmě program pro děti. Večer od 19 hodin bude na programu zábava s kapelou Globus. Tak nezapomeňte zítra Dožínky Šlapanice.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Ha ha ha.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v ulici Holandská, jsou tam v sobě dvě osobní auta. Touto ulicí neprojedete, takže určitě objeďte tuto část, možná i Kladna, protože Kročehlavy v tuto chvíli jsou rozkopené na několika místech a ještě se tam stala dopravní nehoda. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu a kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, tak nám je prosím dejte vědět sem do studia na číslo 606 736 736.

0: Šinasky naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Máme přesně 11 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Silné bouřky a vítr vyvrátili a polámali stromy, které spadly do vozovky, a technici na Přerovsku od rána odstraňují trosky větrné elektrárny. Hezké páteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Silná bouřka zasáhla Neratovicko. Vítr tam lámal a vyvracel stromy, které komplikovaly dopravu a ohrožovaly řidiče. Na nebezpečí upozorňovali také řidiči blikáním, aby ostatní včas pomalili a byli na silnicích opatrní. Bouřka se podle dostupných informací obešla bez vážnějších následků. Středočeští radní doporučili zastupitelům přerozdělit více než 14 milionů korun z letošního fondu homogenizace na sjednocení povrchu vozovek po výkopových pracích. Obce díky Středočeskému kraji nemusí silnice druhé a třetí třídy pouze záplatovat, ale naopak je zrekonstruovat v celé šířce. Další potenciální zájemci mohou o dotace žádat do konce září. V Neratovicích bude vznikat nová léčebna dlouhodobě nemocných. Vícemluvčí města Barbora Walterová.
3: Město hledá projektanta pro vybudování léčebny dlouhodobě nemocných v části Neratovické nemocnice. LDN by měla vzniknout ve dvou podlažích nemocnice a nabídnout péči pacientům, kteří potřebují delší léčbu. Náklady na úpravu zatím odhadujeme na 40 až 50 milionů korun. O samotné stavbě budou zastupitelé jednat až po dokončení projektové dokumentace.
1: Skupina techniků dnes od rána na poli u Podštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se 4 větrníky. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren.
2: Sport.
1: 4 české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně aktuálně měříme 22 stupňů Celsia. Dnes v noci intenzivní srážky zeslábnou a vítr se uklidní. Nejnižší teploty budou 14 až 11 stupňů. V sobotu nás čeká proměnlivé počasí s přeháňkami a teplotami 18 až 21 stupňů Celsia. V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak to byly zprávy nejen o počasí, no a my samozřejmě se vydáme za další hudbou. Dáme si třeba Neila Horana, a nebo, dej si pozor. Umíš ten taneček na to?
5: No jistě.
0: Tak ukaž.
5: Terko, ale počkej, pamatuješ si, z jakého seriálu to je?
0: Ne, nevím.
5: Tam ten taneček přece tancujou.
0: Musíš mi poradit.
5: Měla velký vlasy.
0: Řekni to!
5: Chůva k pohledání!
0: Relax
2: Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

Posloucháte Radio Relax a my během dnešního dne a celého týdne rozdáváme VIP vstupenky na výstavu, které obsahují dva dospělé vstupy a dva dětské vstupy na akci 7. ročníku mineralogicko-paleontologické burzy. Tato burza se koná v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích a bude se konat v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. Celý týden rozdáváme tyto vstupenky a k tomu dokonce i nějaký minerál. Dnes si budeme rozdávat nejen vstupenky, ale také náhrdelník. Tak pokud se chcete zapojit do této soutěže, tak pozorně poslouchejte, protože přichází moje dnešní soutěžní otázka. Piráti z Karibiku mají jeden díl a zároveň jednu podstatnou loď, která se objevuje téměř v každém díle a vlastní jí Jack Sparrow. Tak pokud víte, jak se tato loď nazývá, tak mi napište na číslo 606 736 736. No a samozřejmě právě vy můžete pro dnešní den vyhrát vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy a taky dokonce i náhrdelník. Jako bonus rozdáváme rodinnou vstupenku do Sládačkova vlastivědného muzea. No a všechny tyto ceny si můžete potom následně vyzvednout tady u nás v rádiu. Tak pokud znáte název lodi Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku, dokonce se tak jmenuje i jeden díl Pirátů z Karibiku, tak mi napište na číslo 606 736 736. Tak pojďte soutěžit s Relaxem. Relax Radio. Největší hit 90. let.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Rádio Relax a celý týden hrajeme o rodinnou vstupenku, dokonce VIP rodinnou vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy. Celý týden jsme rozdávali i drahé kameny, dnes rozdáváme k tomu dokonce i náhrdelník. A moje dnešní soutěžní otázka zněla, jak se jmenuje loď z Pirátů z Karibiku, kterou vlastní Jack Sparrow, a nebo jak se dokonce jmenuje jeden z těch dílů Pirátů z Karibiku. A vy jste mi samozřejmě psali jste mi hodně zpráv a naší dnešní vítězkou je Adéla. Adélo, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Ahoj. Slyšíme. Tak mě by zajímala primárně správná odpověď.
1: Správná odpověď je Černá perla.
0: Je to tak? Viděla jsi tento díl? Máš ráda Piráty z Karibiku?
1: Ano. Propletí Černé perly.
0: Je to tak, super. Mám radost, že jsi mi odpověděla. Zároveň se tě chci zeptat, s kým vyrazíš na burzu?
1: Určitě s dětma.
0: Máš taky děti, které mají rádi kamínky? My jsme se tady bavili s jednou naší správničkou, že sbírají všude kamínky, malují po nich a tak dále, takže je to váš případ taky?
1: Je to náš případ, ano.
0: No a já ti ještě prozradím, že my jsme celý týden rozdávali nějaké minerály a ten dnešní den je speciální v tom, že dnes rozdáváme náhrdelník ke vstupence a ten náhrdelník je z pravých perel.
1: Yeah.
0: Proto zněla ta naše otázka dneska tak, jak zněla, takže bylo to trochu návodné, tak doufám, že si samozřejmě mineralogicko-paleontologickou burzu užijete a že náhrdelník bude dělat radost a bude ti slušet.
1: Děkujeme moc.
0: Taky děkujeme, že jste se zapojili, užijte si to a zase někdy naslyšenou.
1: Díky, nasle.
0: No a pokud vy se s námi budete chtít zapojit do dalších soutěží, tak není problém, protože už teď vím, že na příští týden jich pro vás máme spoustu. Tak zůstaňte s námi, relaxujte a přejeme vám i krásný pohodový víkend, který už brzo máme před sebou. Tak krásný pátek.
2: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D7 se dnes tvoří velké kolony, je tam neustávající kolona u Knovíze, u Stehelčevse, taky u vlastně Bouchalky, u Buštěhradu, no a poslední kolona, která je na D7, tak to je u Tuchoměřic a vlastně pokračuje až na exit číslo 2 k letišti. Tak prosím vás, jezděte opatrně, ale hlavně projíždějte plynule, ať se dneska všichni dostanou zavčasu domů, protože nás čeká během odpoledne krásné počasí a byla by škoda, aby jsme všichni zůstali uvíznutí někde na silnicích. Tak šťastnou cestu a dorazíte, kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Během dne nás čekají poměrně vysoké, ale hezké teploty okolo 27 a 28 stupňů Celsia. No a v takovýchto stupních jsou potom i krásné večery. Nevím, jak to máte vy, ale já v létě ráda nejvíc chodím večer venku a samozřejmě pokud si dám někde nějaké dobré jídlo nebo pití, tak to je ta nejlepší varianta, která může být. No a potom následně by samozřejmě měla přicházet nějaká party. A vzhledem k tomu, že je dneska pátek a zítra sobota, tak vás zvu do našeho klubu Rádia Relax, protože dnes od 22 hodin se můžete těšit na Dana Adama a zítra od 22 hodin na Tomáše Košťáka. Tak to jsou naši DJové, kteří se představí v klubu Rádia Relax. No a vy tam určitě můžete vyrazit, protože ten dnešní večer bude opět hezký a samozřejmě dostatečně letní.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Krásné poledne, přinášíme vám zprávy na Rádiu Relax.
1: Dnes večer čekají Středočeský kraj silné bouřky, vítr a déšť a Masarykova nemocnice v Rakovníku rozšiřuje paliativní péči. Pěkné páteční poledne s Bárou a Terkou.
2: Relax Radio.
1: Řidiči v Kladně by měli v následujících dnech dát pozor na měření rychlosti. Městská policie ho plánuje na řadě míst až do konce srpna. Měření bude probíhat v různých časech, a to včetně večerních a nočních hodin. Řidiči by proto měli dodržovat předepsanou rychlost a věnovat pozornost dopravnímu značení. Masarykova nemocnice v Rakovníku rozšiřuje a propojuje péči o pacienty se závažným nebo nevyléčitelným onemocněním. V nemocnici fungují specializovaná paliativní lůžka i nová paliativní ambulance. Tým pomáhá nejen se zvládáním bolesti dalších obtíží, ale také s psychickou a praktickou podporou pacientů a jejich rodin. Součástí péče je také plánování návazných služeb a případného návratu pacienta do domácího prostředí. Na Mělníku mají velké plány. Jaké nám sdělí mluvčí města Jan Denemark Nováček?
3: Mělník pokračuje v přípravě kompletní modernizace, revitalizace a regenerace parku na Podolí. Toto místo se v příštích letech promění moderní, bezpečný a atraktivní veřejný prostor, určený pro sport, odpočinek i setkávání všech generací. Aktuálně je zažádáno o dotaci ve výši 75 milionů korun a město vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.
1: Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti sběrných surovin.
2: Sport.
1: Polská tenistka Iga Świąteková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude přibývat oblačnosti, místy bude déšť a přehánky. Teploty budou kolem 22 až 25 stupňů. Večer bude déšť a bouřky, teploty klesnou na 17 až 19 stupňů Celsia. V noci se bude postupně ochlazovat, srážky budou slábnout, teploty budou 13 až 15 stupňů Celsia.
0: Rybitví. Opravdu něco takového existuje?
1: Já jsem si říkala úplně to stejný. A říkala jsem si, to je takový jako drsný. Tam bude ten život prostě drsnej.
0: Drsnej v Rybitví. Tak doufáme, že vy, jestli jste tam někdy byli, tak jste se v pořádku vrátili.
1: Snad jo.
0: No a samozřejmě z hudby si dáme další pecky. Madonu a Kylie Minogue, Love Sensation, anebo teď Shakiru. No a oblíbenou pohádku Zootropolis.
1: Oh.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio. Come on.

Mám tady pro vás pozvánku na Dožínky Šlapánice. Už zítra v sobotu 22. srpna od 14 hodin proběhne tato tradiční akce, kde se užijete tento den samozřejmě celá rodina. Těšit se můžete na ukázky řemesel, soutěž jedlíků, výzvu zemědělské techniky a chybět nebude ani trh, občerstvení a samozřejmě program pro děti. Večer od 19 hodin bude na programu zábava s kapelou Globus, tak nezapomeňte Dožínky Šlapánice zítra od 14 hodin. To je náš tip na zítřejší den. Tak já vám přeju krásný víkend a za malou chvilku se na vás bude těšit už Honza Ladra.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. srpna.
0: Tento den roku 1841 si jistý John Hampson nechal patentovat okenní žaluzie. 21. srpna 1952 se v turecké Ankaře narodil zpěvák a kytarista Joe Strummer z legendární kapely Clash. Zemřel 22. prosince 2002. Roku 1956 přišla na svět Kim Cattrall, kterou možná znáte jako Samantha Jones ze seriálu Sex ve městě. O rok později se narodila Kim Sledge, zpěvačka z formace Sister Sledge. Ročník 1970 je kanadská herečka Carrie Ann Moss. Here we go. Trinity z Matrix trilogie. This is a war and we are soldiers. O dva roky později poprvé přeletěl Alpy horkovzdušný balón. Roku 1973 se narodil český herec Filip Blažek. V roce 1971 přišel na svět Liam Howlett, člen kapely Prodigy. Tento den se také naplno začala psát jedna z nejčernějších kapitol československé historie. Armáda Sovětského svazu a dalších spojenců obsadila většinu důležitých měst.
2: Došla zpráva, že střelba před Rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolejvání.
0: Roku 1990 vydal Prince soundtrack ke svému albu Graffiti Bridge. O dva roky později se ženil Sting, jeho vyvolenou byla Trudy Styler, se kterou žije dodnes. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Písnička s názvem Dreamer nás posunulo do 13. hodiny a jsou tady zprávy.
1: Chmel je pro letošní rok v ohrožení. Díky špatným vlivům počasí markantně klesne sklizeň a pro několik krajů v České republice je vydána oranžová výstraha před silnými bouřkami. U pátečních zpráv vás vítá Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Na střeše jednoho z pavilonů 3. základní školy v Rakovníku vznikne nová fotovoltaická elektrárna. Město za její vybudování zaplatí zhruba 1,7 milionu korun. Na střeše objektu, kde sídlí také základní umělecká škola, bude instalováno 114 solárních panelů. Práce jsou naplánované na letošní podzim. Projekt je součástí snahy města snižovat energetickou náročnost svých budov. Chmel v Česku letos pěstuje 120 zemědělců v oblastech na Žatecku, Tršicku a Úštěcku. Česání chmele začne většinou kolem 24. srpna. Že úroda nebude nejlepší, o tom rozhodlo letošní počasí. V letošním roce se očekává sklizeň do 5,5 tisíce tun. Chmelaři čelí nejsušímu létu od roku 1961 a to má negativní vlivy na výnosy chmele. Letos se očekává zhruba 20% pod průměrem. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám sdělí, proč budou v září časté uzavírky.
3: V zářijových termínech bude v době od 9 do 14 hodin z důvodu probíhajícího střeleckého výcviku na pěchotní střelnici Vršovice u Loun uzavírána silnice v úseku Chožov Nečichy a také všechny přilehlé polnosti. Projetí vozidel bude možné v přestávkách vždy po 15 až 20 minutách. Uzavírky na této silnici se opakují každý měsíc.
1: Nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie, řekl prezident Petr Pavel u budovy Českého rozhlasu v Praze při pietním aktu k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli.
2: Sport.
1: Výškaře Jana Štefelu po nevydařeném mistrovství Evropy, na němž překvapivě nepostoupil z kvalifikace, čeká další start v diamantové lize.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal oranžovou výstrahu pro středočeský, plzeňský, jihočeský a karlovarský kraj před velmi silnými bouřkami. Večer budou srážky a bouřky postupně slábnout a teploty klesnou k 18 stupňům.
0: No teda s tím chmelem to si asi pivařů moc neudělala velkou radost. Myslíš, že se to jako podepíše
1: já
0: potom?
1: Já to jako chápu, no podepíše to... se to určitě, že jo, to je jasný.
0: Jo.
1: Ale tak já jsem si třeba říkala nejdřív, jo, mně to nevadí, já pivař nejsem, to je pravda, já jsem vinař.
0: No, já taky.
1: A to ale mě jako teď představá, že by mi někdo tohleto teď řekl, ale jako s vínem, tak já bych byla úplně vyřízena.
0: Tak a ty jsi neslyšela tu zprávu, že jako víno letos nebude vůbec?
1: No slyšela, takže proto jsem si musela jít koupit rovnou dvě flašky.
0: Jo, jenom dvě?
1: Neboj to do ženu.
0: Já doufám. Jonas Brother, What a Man Gotta Do. Víš, co to znamená, Marčo, v překladu?
1: Ty mi to určitě řekneš.
0: Já ti to řeknu. No a když chviličku vydržíš, tak ti to určitě řeknu. Protože tohle to znamená, co musí chlap udělat.
1: Ženě je radost.
0: Ženě radost. No ale Marek Ztracený o tom taky píše, zpívá, poslouchej. Káva a sex v následující hodince s námi. Nebudete se nudit, posloucháte Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. When you're gone.

0: Mau, jo, tak krásná písnička, co máš ráda tuhle, Barčo?
1: No, je taková jako veselá, rytmická, no.
0: Veselá, rytmická. Prosím tě, dneska téma, Honza Ladra tady samozřejmě není, to si asi posluchači všimli.
1: Ano.
0: Mám, na co se těšíte, až skončí léto? Na co se těšíš, až skončí léto?
1: Já mám ráda takový ten hezký slunečný podzim, Halloween, miluju to prostě.
0: Halloween.
1: Ano.
0: Takže zdravíš víno, jo? Halloween.
1: Víno na každém kroku.
0: Víno na každém kroku. No tak to je paráda. Ono zároveň tím létem končí takový ty svatební, jak to říct, prostě svatby.
1: No takový ty akcičky.
0: Akcičky. Hmm. No, ono samozřejmě někdo se na podzim zimě taky jako bere, že jo?
1: A to málo.
0: Ale je to málo, je to pravda. No každopádně, já bych chtěla reagovat na Facebook, kde máme právě téma, na co se těšíte, až skončí léto, a píše nám tam naše posluchačka, že vyráží na Moravu na svatbu Maruška, Denisa, Ladíček a Míša, takže my jim děkujeme za příspěvek a tím je zdravíme.
1: A šťastnou cestu na Moravu, to je daleko.
0: Je docela štreka, no, na Moravě. A hlavně tam mají dneska bouřky, tak já doufám, že jako ta svatba bude v pohodě.
1: No. To já teda taky doufám. Určitě to tam bude krásný, no ale hlavně, aby v pořádku dojeli.
0: No, bacha na ty vína. Hello, vína. Další hudba. Martin Jensen, Nobody.
2: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Tak doufám, že vás tahle ta písnička nakopla prostě úplně k výborný náladě jako mě. A já jenom připomenu dnešní naše téma, které zní, na co se těšíte, až skončí léto. A já už tady mám první zprávu od našeho posluchače Petra Skladna. Ahoj Jarko, já se po létě nejvíc těším na to, že konečně přestanu sekat zahradu. Vždycky si na jaře říkám, jak je krásný mít trávník a někdy v půlce srpna už přemýšlím, jestli by nebylo jednodušší všechno vybetonovat. Zdraví Petr Skladna. Petře, já se teda docela divím, že vůbec něco sekáte, protože já za celé léto v tom suchu jsem sekala zahradu snad třikrát, protože vlastně jako jediný, co mi tam roste, je plevel, ale tráva žádná, závlahu nemáme, líná jsem to taky zalívat, deště je taky málo, takže vlastně není vůbec co sekat. Tak mě to docela dost překvapuje. Víceméně i vy můžete reagovat, psát zprávy anebo se podívat na náš Facebook, Instagram a tam přidat příspěvek pod téma, na co se těšíte, až skončí léto.
1: Relax. Jsme všude s tebou.
2: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum
1: a večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Zpěvačka Cher, Music No Good Without You. No a my jdeme na další zprávu od naší posluchačky Jany, která píše: ahoj holky, léto celkově nesnáším pro nekoneční vedra, všelijaký omezení na silnicích, úřadek a tak dále. Prostě až se vrátíme k normálnímu životu. Zdraví Jana. Janě, děkujeme za zprávu. Možná na tom taky něco bude. Ono totiž o prázdninách evidentně nemají prázdniny jenom děti a školy. Prázdninový režim jede často i na úřadech a dalších institucích. No a když zrovna potřebujete něco vyřídit, někdy to chce opravdu pevné nervy a hlavně nohy v teple. Člověk zavolá dovolená, zkusí jiného člověka, zastupuje kolegyni, která je taky na dovolené, a najednou máte pocit, že jediný, kdo přes léto nikam neodjel, jste vy. Takže já ani chápu, vy se vlastně netěšíte ani tak na ten podzim, jako spíš návrat republiky do běžného provozu. Nebojte, za chvilku bude září a ono to všechno skončí.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Dneska mini relaxáci se bavíme o konci léta a zajímá mě ještě jedna taková věc. Těšíte se v září na návrat do pravidelného režimu? Protože prázdniny jsou samozřejmě skvělé, ale po dvou měsících už možná někteří rodiče začínají lehce odpočítávat dny. Zase bude jasné, kdy se vstává, kdy je škola, kdy jsou kroužky. Zkrátka takový ten typický rodinný život se vrátí do nějakých kolejí. I když první zářijový týden většinou zjistíme, že ty koleje vedou rovnou do ranního chaosu. Já to znám moc dobře. A navíc teď znovu začínám mluvit o tom, jestli by se školní prázdniny do budoucna neměly nějak změnit nebo jinak uspořádat. Tak mě zajímá váš názor. Nechali byste letní prázdniny tak, jak jsou? Chtěli byste je třeba kratší, delší, nebo byste klidně změnili i měsíce, ve kterých děti mají volno? Třeba část volna přesunout jinam během roku? No samozřejmě mě zajímá názor rodičů, prarodičů, ale klidně i učitelů. Tak skválně, jak by podle vás vypadaly ideální školní prázdniny? Pište nebo volejte na 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Máme přesně 14 hodin a před námi jsou zprávy s Barčou.
3: V Kralupech nad Vltavou se staví nová školka z kapacitních důvodů a dnes slaví 10. výročí chráněná krajinná oblast na Berounsku. Pěkné odpoledne.
1: Relax Radio. Zprávy.
3: Chráněná krajinná oblast Brdy na Berounsku letos slaví 10 let od svého vzniku. Vznikla po zániku vojenského újezdu a zpřístupnila veřejnosti rozsáhlé území, které bylo desítky let uzavřené. Brdy dnes nabízejí stovky kilometrů turistických tras. Výročí má připomenout význam ochrany zdejší unikátní přírody. Výstavba nové mateřské školy v Kralupech nad Vltavou nabírá na své podobě. Nová mateřská škola nabídne 4 třídy s kapacitou 96 dětí. Moderně navržená budova bude doplněna vlastní zahradou a venkovním zázemím, které vytvoří kvalitní prostředí pro vzdělávání i každodenní pobyt dětí venku. Cílem projektu je nejen navýšit kapacitu předškolního vzdělávání, ale také zajistit, aby rozvoj nové obytné čtvrti nezvyšoval tlak na stávající mateřské školy v ostatních částech města. V Neratovicích bude vznikat nová léčebna dlouhodobě nemocných. Vícemluvčí města Barbora Walterová.
4: Město hledá projektanta pro vybudování léčebny dlouhodobě nemocných v části Neratovické nemocnice. LDN by měla vzniknout ve dvou podlažích nemocnice a nabídnout péči pacientům, kteří potřebují delší léčbu. Náklady na úpravu zatím odhadujeme na 40 až 50 milionů korun. O samotné stavbě budou zastupitelé jednat až po dokončení projektové dokumentace.
3: Kvůli očekávaným silným bouřím se mohou dnes večer a v noci na sobotu výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy.
1: Sport.
3: Technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: V sobotu bude ve středních Čechách převážně oblačno, místy s přeháňkami. V neděli se počasí začne zlepšovat, ale zůstane stále chladněji. Teploty se budou pohybovat od 20 do 21 stupňů Celsia.
2: No to nám to září teda bude pěkně začínat. Já doufám, že teda to teplo nebude tak šílený, aby jsme to v té škole zvládli, ale zároveň jako zase, aby nebyla brzo zima, viď?
6: No, to je přesně to období. Já jsem to strašně neměla ráda, když jsem chodila do školy. Ráno si bereš pomalu zimní bundu a odpoledne je to na kraťasy.
2: No, jo, přesně. No, hele, a slyšela jsi, že pan ministr Plaga zvažuje změnu prázdnin? Jak by si to ty chtěla?
6: Tak já, když jsem byla malá, tak jsem chtěla mít třeba 3-4 měsíce, že jo, prázdnin.
2: Já myslím, řekneš 3 roky.
6: Ne, tak jako, aby se to nějak vyvážilo, víš?
2: Aby se to vyvážilo.
6: Jo, ale dneska bych těm dětem dala třeba jenom měsíc. Já bydlím naproti dětskému hřišti, víš, takže...
2: Jo, takhle ty. Mm. Takže to, až budeš maminka, tak možná budeš mluvit úplně jinak, no.
6: No, právě.
2: No, no právě. Viktoria Monet nás čeká v následující hodince a samozřejmě z českého tvorbního muzikálního světa. Tereza Kendlová, Tepe srdce mý.
1: Relax Radio.
7: Jarka Poláková. Bára Průšová.
1: Relax.
7: Relax Radio.

0: ideálně. Já jako asi bych ten červenec a srpen úplně nerušila, protože představa, že děti nastoupí třeba 1. srpna do školy, venku je 35 stupňů, ve třídě 38 a učitel se snaží vysvětlovat něco důležitého, tak myslím, že kolem 10. hodiny už by se neučilo vůbec. Jako jo, to si myslím, že není reálné a mluvím z vlastní zkušenosti. Ale docela bych si uměla představit hlavní prázdniny třeba 6 nebo 7 týdnů a pár volných dní přesunout jinam během roku. Třeba přidat něco na podzim nebo na jaře, protože přiznejme si, že někdy kolem února už potřebují týden volna nejen děti, ale možná ještě více jejich rodiče. No a učitelé raději nebudu komentovat vůbec. Takže co vy? 2 měsíce v létě jsou posvátné a nesahat na ně? Nebo kratší letní prázdniny a za odměnu být volná během roku? Tuším, že v Německu mají delší vánoční prázdniny, pak mají dlouhé poměrně velikonoční prázdniny, no a pak v Německu velké prázdniny mají asi 6 týdnů, pokud se nemýlím, a mají to na střídečku. Jako my máme jarní prázdniny, tak oni takhle mají letní prázdniny. Tak jo, buďme klidně kreativní, jen vás prosím, nenavrhujte 3 měsíce prázdnin, protože to si myslím, že asi rodiče by za chvilku usmažili celou telefonní linku, že tohle to opravdu ne. 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Tak jo, jdeme na vaše zprávy ohledně nápadů na to, jak by měly vypadat podle vašich představ velké letní prázdniny. Ahoj Jarko, za mě nechat červenec a srpen tak, jak jsou. My jsme taky měli 2 měsíce prázdnin a přežili jsme to. Děti mají celý rok povinnosti, tak ať si pořádně odpočinou. Petr z Kladna. Samozřejmě ono, jak které dítě má povinnosti. Některý chodí jenom do školy, některý samozřejmě mají kroužky a další věci, takže si během těch letních prázdnin opravdu odpočinou. Petře, děkuji moc krát. Monika z Rakovníka. Já bych prázdniny zkrátila na 6 týdnů a přidala týden volna na podzim a týden na jaře. Máme 2 děti a v létě je stejně problém pokrýt celé 2 měsíce dovolenou, tábory a babičkami. To je samozřejmě pravda. No, já jsem tohle nikdy nepoznala ten problém, protože jako učitelka mám taky prázdniny, čili děti jsem vždycky hlídala. Já, anebo samozřejmě babičky taky měly, ale neměli jsme nikdy ten problém. Moniko, děkujem. Lenka, poslední zpráva, tadyhle se, jo, už mám. Za mě hlavně prázdniny nerozdělovat na moc částí, když je dítě malé, každé další volno znamená, že zase řešíte, kdo s ním bude doma. Takže to je víceméně stejný problém. No tak jo, takhle tohle to byly vaše reakce ohledně prázdnin. Necháme se překvapit, co tam nahoře zase ty pánové vymyslí, jestli to bude stejný jako dodnes, anebo se něco vylepší. Samozřejmě všechno jde s dobou, děti na pole už dneska nechodí, tak uvidíme, co přijde.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Praha hlásí komplikaci na Štěhrboholské spojce, kde došlo k nehodě dvou osobních aut. Vozidla tvoří překážku na vozovce, místem se ale dá projet, jen je potřeba zvýšená opatrnost. Pokud tudy právě míříte, raději sundejte nos plynu a počítejte s možným zdržením. No a jestli cestou narazíte na nehodu, kolonu nebo jinou dopravní komplikaci, dejte nám vědět na naší dopravní linku 606 736 736. Šťastnou cestu a hlavně opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Písnička I Just Call, tak já ji znám v jiné verzi, tam se zpívá I just call to say I love you. To byla krásná pecka taky. Hodně jsme ji hrávali na plesech. No ale teďko už pojďme úplně k jinému tématu. Dneska je totiž den básníků. Už ráno jsem slyšela mého kolegu Dana, jak o tom tady na Relaxu mluvil. No a tak mi to samozřejmě nedalo a začala jsem přemýšlet, kterou básničku si vlastně ještě pamatuju ze školních let. No a přátelé, samozřejmě moc jich není. Přitom si pamatuju, že ve škole jsme se jich museli tolik učit. Člověk tehdy stál před tabulí, nervózně přišlapoval a odříkával sloku za slokou. No a dneska pamatuju si možná jako první dva verše, potom jedno náhodné slovo z prostředka, no a závěr už si moje hlava pravděpodobně uložila někam vedle vzorečku z fyziky. Mně tak napadlo si jako říct, takhle ještě jako při té práci, jestli si jste schopný teďko vzpomenout na nějakou básničku. Já jsem si teda jako našla tady ukázku jednoho mého oblíbeného filmu, tak schválně si poznáte, z čeho to je.
1: Sveřepí, šakali, zavile, vily, nabílí, měsíc.
0: Ano, je to můj oblíbený film Marečku, podejte mi pero, tam samozřejmě svěrák. Pan herec Sovák se musel naučit úžasnou básničku, že jo, a učil se ji tam po nocích, asi dneska bych vypadala podobně. No, takže pojďme si vzpomenout na nějakou krásnou básničku a když by někdo byl od té síly a od toho, že by se nestyděl, tak mi může napsat, já mu zavolám a můžete mi mít říct do rádia. A my jde dám.
2: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Tak, Barčo, já si využiju, já ti zneužiju. Já jsem tady měla takový téma, nebo mám pořád básničky. Pamatuješ si z dětství nějakou básničku?
1: No, jednu vánoční. Z Besídky, to byla asi druhá třída.
0: No, ale nějakou jako třeba ze starších let.
1: Jo, takhle. Já nevím.
0: Fakt si nepamatuješ žádnou básničku? U lavice dítě stálo, splná
1: hrdla křičelo. No. Tak tohle to si pamatuju.
0: No.
1: A máj. Ale jako to je asi, ale já celý, já doufám, že básník moc nejsem.
0: Nejsi básník.
1: No doufám v to, doufám. Že mě nikdo nemá za básníka, já sebe totiž určitě ne.
0: No já, když jsem byla zamilovaná v těch teenagerských letech, tak jsem psala básničky.
1: Ale to píšou většinou kluci, ne?
0: No, tak já jsem psala těm klukům, no. Tak já byla romantička.
1: To nevadí.
0: To nevadí.
1: Já na tu romantiku moc nejsem.
0: No, tak jako no, to mi vlastně potvrzuje spoustu věcí o tobě.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax rádio. Hey.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máme necelé 2 minutky po 15. hodině a jsou tady na řadě zprávy.
1: Německý kancléř Merz čelí kritice kvůli dlouhé dovolené, jeho obliba dál klesá. A na Rakovnicku se převrátil traktor, když se vyhýbal jinému vozidlu.
2: Relax Radio.
1: Traktor se v pátek kolem poledne převrátil do pole u Lhoty pod Žbánem na Rakovnicku. Při vyhýbání jinému vozidlu sjel na krajnici a následně se převrátil. Při nehodě byl poškozen také telefonní sloup. Jeho stav ale provoz nijak neomezil. Nehoda se obešla bez zranění a místem bylo možné projet bez omezení. Hořovice mají nový východní obchvat, který má městu výrazně ulevit od tranzitní dopravy. Dosud centrem denně projížděly zhruba 4000 aut. Značnou část tvořila nákladní doprava. Nová silnice propojuje komunikace směrem na Lochovice a Žebrák a usnadní také cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Stavba trvala téměř 2 roky a vyšla přibližně na 200 milionů korun. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba nám přináší informace o kontrolách za poslední období.
3: Inspektoři České obchodní inspekce, regionálního inspektorátu Plzeňský a Karlovarský, realizovali v závěru minulého týdne v den státního svátku v sousedním Německu kontroly v příhraničních tržnicích Svatý Kříž u Chebu a Lipový dvůr v Aši. Právě o svátcích a víkendech zamíří do příhraničí řada německých turistů. Zajistili jsme, mimo dosah kontrolovaných osob, uložili více než 800 kusů padělaného zboží v hodnotě vyjádřené v cenách originálů za více než 3,8 milionů korun.
1: Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice kvůli délce své letní dovolené. Na veřejnosti naposledy vystoupil na konci července a jeho nejbližší veřejný termín je na programu až příští týden.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 4. předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Umara remízu 2-2 na hřišti olympijského stadionu v Aténách.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně ve středních Čechách oblačno, čekají nás dešťové přeháňky a bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia. Večer bude oblačnosti přibývat.
0: No a my taky mezi 15. a 16. hodinou budeme mít co?
1: Souboj, zprávař versus
0: moderátor.
1: Ano.
0: Máte se na co těšit. A samozřejmě hudebně. Jo, Ends in the Y. A pak taky samozřejmě Sebastián, záchranný bok. Věřím, že se máte na co těšit mezi 15. a 16. hodinou.
2: Relax Radio.
5: Jarka Poláková. Bára Průšová.
2: Relax.
5: Relax Radio.

ale chtěla bych vás pozvat zpátky do našeho klubu Radia Relax na diskotéku. Věřím, že v pátek, každý pátek a sobotu si to tam užijete, hlavně od září už to bude úplně kompletně otevřené, takže se nezdráhejte a pokud nevíte, co dělat, tak doražte k nám.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Tak, pojďme v té následující hodince otevřít téma, které možná není úplně vonavé, ale týká se naprosto každého z nás, a to je tělesný pach. Narazila jsem dnes na zajímavou informaci. Každý z nás má svůj vlastní jedinečný tělesný pach. Skoro jako takový osobní podpis. No a teď pozor, samotný pot vlastně nepáchne. Za typickou vůni po celém dni můžou především bakterie, které pot na pokožce rozkládají. A na tom, jak jsme cítit, se podepisuje také to, co jíme, pijeme, jaké nosíme oblečení, ale třeba i dědičnost nebo některé léky. Takže, když někdo po náročném dni řekne, já se snad musím jít okamžitě osprchovat, možná by mohl nejdřív vyslechnout svou večeři, protože třeba česnek, cibule, kari, káva, alkohol nebo některá těžká jídla mohou ovlivnit, jak potom voníme. Nebo řekněme diplomaticky nevoníme. No a tak mě teďko bude zajímat v následující hodince. Máte nějaký pach, který ostatním vadí, ale vy ho máte rádi? Třeba benzín. Já než jsem se měla, tak jsem tady nakladně byla si koupit něco k pití a já osobně musím říct, že benzín mě voní. Mám ho moc ráda. Ale někomu může třeba vonit čerstvě natřený plot, sklep, posekaná tráva, anebo klidně vůně kravína, protože vám připomíná prázdniny u babičky. Tak mi napište nebo zavolejte na 606-736-736. Uděláme si takový voňavě nevoňavý průzkum.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: předchozím vstupu jsem se vás, posluchačů Relaxu, ptala na to, jestli máte nějaký pach, kterým ostatní vadí, ale vy ho třeba jako milujete. Barčo, já tě dneska tady zneužívám, viď?
1: No, mě to nevadí.
0: Tak povídej, máš nějaký jako pach, který tobě voní, ale ostatním třeba ne? Benzín, nevím, tráva posekaná.
1: Nafta.
0: Nafta. Já jsem říkala, že mě třeba voní benzín.
1: Já mám ráda naftu.
0: Ty máš ráda naftu.
1: Ale s tou trávou si ve mně trošku teďkon udělala jako hrknutí.
0: Ale ona není tráva jako tráva.
1: Ano, právě,
0: jako
1: právě.
0: Tráva.
1: Já jsem nevěděla, kterou úplně myslíš
0: no tak
1: teďkon.
0: Asi, no tak hele, dobře.
1: Ale já,
0: tu posečenou.
1: Tam mi nemám alergii přímo, ale jako cítím, jak mi otýkají oči.
0: Jasně. No a tam ta normální tráva, to já teda jako cítím taky, jako na míli daleko, to je pravda.
1: Já taky,
0: to
1: hodně
0: prostě
1: intenzivně.
0: Kdekoliv. Asi nějaká nemoc, nevím. Ale my teďko máme takový společný pach, že jo? A to je tady vedle rádia, jako nám tady pečou. A to je prostě... To se nedá. Jako normálně,
1: to je týrání zaživa.
0: Kdyby mi někdo sem přinesl 10 rohlíků, tak já je fakt jako s ním. Protože já mám takovou chuť si teďko dát nějaký pečivo.
1: Jenomže ty cítíš rohlíky. A já vím, že oni se tam pečou rohlíky, ale já furt cítím něco sladkého, nějaký koláče.
0: Koláč s tvarohem.
1: No.
0: A ze švestkama.
1: Drobenka na to.
0: Drobenka. Takhle. Normálně porádu, jedu někam do pekárny, co si koupíme. Tak to byl krásný vtip, že jo? No tak co vy, milí posluchači, 6673636, máte nějaký pach, který vám voní a ostatním prostě vadí?

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor si dejte na dálnici D7 ve směru na Chomutov mezi 14. a 15. kilometrem leží na vozovce kusy pneumatiky, které tvoří překážku v provozu. Místem se dá projet, ale určitě se zvýšenou opatrností, tak jezděte bez nehod.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tak, Barča je připravená přede mnou a to znamená co?
1: Že máme souboj.
0: Tak, souboj.
1: Těšíš se?
0: Jako těším se, no, jsem zvědavá. Hlavně to musíme stihnout, že jo, než předám potom slovo Alešovi. Tak nebudeme to zdržovat, jdeme rovnou pustit ten zvuk.
1: No a nechceš k tomu jako něco říct?
0: Tak mi řekni něco.
1: Tak já ti něco řeknu. Tak je to film, který já jsem si jistá, že ho musí znát, protože jsme zjistili, že jsme trošku taková jako krevní skupina stejná.
0: Ano,
1: veď?
0: Ano.
1: Je to teda film z roku 2003.
0: Mm-hmm.
1: Je to komedie.
0: Mm-hmm.
1: A ta hláška, která byla ještě před tím, co ti pustím, tak je dost legendární. A to už je všechno, co ti k tomu řeknu.
0: Tak to se normálně bojím, protože si, jako, jestli to nebudu vědět, tak budu dost jako out. Tak jo, jdeme na to, pustíme si to.
2: Jak to pereš?
0: To ještě jedno, tak počkejte. To.
2: Jak to pereš?
0: Jak to pereš?
1: Já jsem ti tam chtěla dát to jako předem, tam tu hlášku, ale to jsem nemohla, protože to by bylo strašně snadný. A zase
0: jak
1: tak snadný
0: pereš?
1: To jako bejt nemůže.
0: Hele, ty vado, já jako neříkám, že na televizi jako nekoukám, jo, koukám, ale jak to pereš? Jako, že by mě někdo natočil, když třeba jako říkám mému manželovi, jak si bere ponožky, nebo já nevím, ale fakt, hele, Barčo.
1: Tak chceš ještě nějakou nápovědu?
0: Ještě nějakou nápovědu,
1: tak dobře,
0: teda.
1: Tak já ti dám nápovědu, no. Počkej, teď se musím trošku zamyslet, jo. Umělec.
0: Umělec.
1: Hrál takovou hlavní roli, jako měl funkci.
0: Měl funkci. No dobře, nebudeme zdržovat, necháme to taky na posluchačích, to oni co nám napíšou nebo zavolají. Pustím ještě jednou tu ukázku.
2: Jak to pereš?
0: A jako ani barva hlasu mi nic neříká. Dobře, necháme si písničku Get Up 90. Jdeme na to.
3: Relax, největší hity.

0: Takže jdeme zpátky k našim posluchačům. Soutěž, nebo soutěž, je to soutěž, nebo souboj, zprávač versus moderátor. Já pustím ten zvuk a pak si řekneme, co je. Co se tady zatím za tu dobu dělo?
1: Jak to pereš?
0: Tak, to byl zvuk, který mi vymyslela dneska Barča. Já jsem upřímně řekla, že teda jako nevím. Tak tady máme pár posluchačů, který psali. Pavel Skladna, Jarko, já bych řekl Pelíšky, jestli je to špatně, tak se dneska strapníme spolu. Monika z Rakovníka, typuju Vratné lahve, ale dávám tomu tak 30%, takže si zatím úplně nestojím. No a poslední Karel z Berouna, za mě určitě Samotáři, a jestli ne, tak už českým filmům vůbec nerozumím. No, tak Barča, co to bylo?
2: Tak já to vůbec nechápu, protože jako vám neříká nic česká kinematografie.
0: Ale jo, já na to koukám.
2: No tak dobře, no. Tak to chcete prozradit.
0: Tak to řekni.
2: Je to Pupendo.
0: Bylo to Pupendo. Jo, repráky hír.
2: Jak to pereš?
0: Jak to pereš. Jo, tak ale dobře, já si ho dneska povinně pustím, ten film.
2: A všichni ostatní taky.
0: Ano, no, takže tak doufám, že se ho pustí se mnou i ty posluchači, co taky napsali odpověď, ale bohužel špatně. Takže jo, tímhletím se já s vámi pro dnešek loučím. Za chvilku předávám slovo mému kolegovi Alešovi, který se na vás moc, moc těší. A my se uslyšíme zase v úterý.
2: A my dvě spolu ve čtvrtek.
0: My dvě spolu ve čtvrtek. Ano. Příští týden. Tak jo. Mějte krásnou zábavu dneska.
3: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: animátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
1: A večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Hlídáte si přesný páteční čas, tak ten ukazuje 16. právě teď a my jdeme na zprávy.
3: Na Berounsku řádili zloději, kteří vykradli několik rodinných domů a meteorologové radí, jak dbát na bezpečnost při silných bouřkách. Vítá vás Bára a Aleš.
1: Relax Radio.
3: Zloději v noci na čtvrtek vykradli několik rodinných domů v Bavorině na Berounsku. Podle policie k vloupání došlo nad ránem a případy nyní vyšetřuje. Obyvatelé okolních obcí jsou upozorňováni, aby byli při zabezpečení svého majetku obezřetní. Jednoho z pachatelů navíc zachytila bezpečnostní kamera. Policie kvůli probíhajícímu vyšetřování nemůže nic víc sdělit. Voda v lomu Kojetice a na koupalištích v Cítově a Želízích na Mělnicku je i na konci sezóny stále vhodná ke koupání. Ve většině dalších středočeských vodních ploch je kvalita vody také dobrá. Výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, kde kvůli sinicím platí nejvyšší stupeň zdravotního rizika. Hygienici provedou poslední letošní kontrolu přírodních koupališť v pondělí. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám sdělí, proč budou v září časté uzavírky.
4: V zářijových termínech bude v době od 9 do 14 hodin z důvodu probíhajícího střeleckého výcviku na pěchotní střelnici Vršovice u Loun uzavírána silnice v úseku Chožov Nečichy a také všechny přilehlé polnosti. Projetí vozidel bude možné v přestávkách vždy po 15 až 20 minutách. Uzavírky na této silnici se opakují každý měsíc.
3: Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně.
1: Sport.
3: U fotbalistů Viktorie Plzeň po necelém roce skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu odvolalo 50-letého kouče po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: O víkendu nás čeká proměnlivé počasí s teplotami od 19 do 21 stupňů, ale od pondělí nám meteorologové slibují slunečno, jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Aktuální teploty na Kladně měříme 23 stupňů. Dbejte na doporučení meteorologů na bezpečnost, zejména s ohledem na nebezpečí blesku a úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty, zejména větvemi. Pokud možno vyhledat ukryt v budově opatřené hromosvodem. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný nadcházející víkend, pokud možno klidný, a slovo předávám Alešovi.
2: Takhle, já vím, že jsi o tom mluvila, že na tohle to pozor, jo, ale ty třeba ty věci, jakože co může padat, větve a tak různě, ale dovedeš si představit romantičtější koupání než koupání za bouřky. Já vím, že to je o hubu, jo, tomu rozumím, kvůli bleskům, ale ta romantika.
3: Jako
2: ale...
3: koupání jako v bazénu nebo v rybníce?
2: Ne, třeba
3: jako...
2: v rybníku jsem myslel takhle, já nemyslel doma ve vaně, to je jasný, že nic nehrozí.
3: Ne, já jsem totiž nevěděla jako stát venku a nechat na sebe pršet, jo.
2: Ne, já jsem myslel jako, že se slíkneš, skočíš do vody, plaveš.
3: Aha.
2: A tak dále, a no to nic, necháme to bejt. Každopádně, vzhledem k svým zprávám, jako neberte to nějak osobně, jo, ale vybral jsem tohle.
6: Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
2: Jako já doufám, že jsem na Berounsku nikoho nenaštval, jo, ale tak já jsem nevěděl, jaký máš zprávy. Tuhle tu muziku jsem tam vybíral ještě před zprávama. Musím teda říct, že to je skoro stylový.
3: Já myslím, že ti to posluchači odpustí.
2: Asi jo, 3 minuty po 16.
1: Relax Radio.
7: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem.
7: Relax Radio.
1: Relax.

0: Adonis je zpěvák, kterýho, dejme tomu v civilu, byste možná přehlídli, i když možná, že ani tam ne, ale co se týče pódia, jako jeho pěveckých vystoupení, tak 100% ne, protože on má originální kostýmy, jo, za prvé, za druhé dělá originální muziku, protože si ji dělá sám, jak texty, tak i muziku, to znamená, je to talent, a navíc, možná právě proto, v relaxádě nebo v různých hitparádách se většinou dere na ty přední místa. Tý naší relaxácký je na, tuším, že čtvrtém nebo pátém místě a ještě má nějaký prostor na to, aby se zlepšil. Takže mu budeme držet pěsti a hlavně musíme hlasovat na www.radio-relax.cz. Je tam sekce Relaxáda, tedy hitparáda, tam se to všechno může změnit.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 9 minut chybí do půl páté, posloucháte páteční rádio Relax, tohle to byla naprostý živel, tedy zpěvačka Pink. A za chvíli si dáme něco klidnějšího, přijde taky slíbený opět Radeček a Mária Čírová. A ještě předtím jsem chtěl říct něco jiného. Jo, pozor, je pátek, to znamená čas na zábavu. A když čas na zábavu, tak samozřejmě maximálně s námi.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Thank you.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Dvě minuty po půl páté mám pro vás super tip na zítra. Pozor, dožínky šlapanice. To je akce, která už nebejvá tak častá, možná právě proto by na ní člověk měl vyrazit, aby si vůbec vzpomněl, jak takovýhle akce vypadají. Je to tradiční den plný zážitků pro celou rodinu. 22. srpna od 14 hodin těšit se můžete na ukázky řemesel. Tady kvůli tomu bych tam jel já, soutěž jedlíků, výstavu zemědělské techniky, chybět nebudou ani trhy, občerstvení a samozřejmě to nemůže chybět, program pro děti. Večer od 19 hodin bude na programu zábava s kapelou Globus. Tak nezapomeňte, dožínky šlapanice už zítra od 2.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: tři, dva.
1: Tak a do výbuchu přesně ve 4:45. Jedna informace, která se týká právě čekání na signál. Mě tak jako zajímalo, jestli, protože že jo, může být samozřejmě, jsou operátoři, mají telefonní signál, pak když to tam nejde, tak většinově téměř, ne že všude, ale na mnoha místech, kde už ten telefon jaksi nejde, tak je určitě satelitní signál a tak dále. Tak jestli jsou třeba i místa, které jsou opravdu odříznutý, to znamená, nejde tam vůbec nic. Zjistil jsem, pozor, že třeba na dně Grand Canyonu v Americe může se stát, že tam mizí úplně všechny sítě, taky v hlubokých himalajských údolí, to znamená v Nepálu, tam bych se někdy rád podíval. Kam jsem se mrknul, ale nevyzkoušel jsem si to hluboké fjordy západního Norska. Tam by se to eventuálně dalo vyzkoušet, taky určitě do Amazonie bych se nevydával bez satelitního telefonu, protože ten klasický tam téměř vůbec nefunguje. Možná Sahara, to mě tak jako napadlo. I vnitrozemí Grónska je celkem bez signálu. Takže tam všude byste teoreticky, kdybyste i chtěli, jakože jsou lidi, kteří to vyhledávají, měli klid od těch digitálních vlastně zařízení.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio. Welcome.

0: Pay.
1: Jo, tak do Saint-Tropez vyrazit by nebylo špatný. Každopádně teď máme 17. a mrkneme se na počasí, kde bude nejlíp.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
1: Časí. Myslel jsem si, že to stihnu podívat se, co nás čeká v Saint-Tropez o víkendu, ale bohužel ne. U nás v Čechách nás čeká proměnlivé počasí s teplotami od 19 do 21 stupňů. Upřímně není to žádná sláva, ale mě to zase tak moc nevadí. Od pondělka, až se vrátíme zpátky do práce, tak nám meteorologové slibují slunečno, jasno až polojasno a nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů. Takže, abych to vzal krátce, počasí na víkend nic moc, tak aspoň nějaký dobrý kafe.
3: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 7 minut po 17. hodině, tohle to je další novinka z Relaxády, tedy hitparády našeho rádia. Daša, pozor, neplét si to s českou Dašou, i když ta je taky hodně dobrá. Tohle to je americká country zpěvačka. Vždycky, když poslouchám tuhle skladbu, tak vyloženě jako mám chuť si vzít nějaký klobrc, vyrazit do nějakého salonu a tak dále. Každopádně jsem chtěl ještě říct, že nějaká taková ta atmoška country není čas od času vůbec špatná. Takže jestli máte možnost dneska někam vyrazit za třeba touhle muzikou, proč ne? Pokud ne a stačí vám takhle v rádiu, tak stačí, když pro ní budete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože třeba já bych si docela dost přál, aby v té relaxádě zůstala a z těch novinek se vyšplhala až do té základní desítky a příští středu od 18 hodin jsme si ji pustili znova.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Krásně nám to vychází. 17:17, ještě to naprosto přesně stihám. George Michael Outside. Pokud jste někdy četli nějakou knížku o George Michaelovi, tak jste se mohli dočíst, že on strašně rád a jako na jednu stranu i dobře fotil. No, měl k focení prostě svůj vztah a dokonce, což málo kdo je, že se nechával i rád fotit. Měl několik výstav, který měly v podstatě jedno jediné téma, a to je on. Když už jsme u těch fotek, tak se můžete mrknout, tak jako využiju to a spojím to. Mrkněte se k nám na Facebook Relax Rádia, tam je jedna fotka, přiznám se upřímně, není to George Michael, ale je tam jedna fotka, která mě vždycky, ale opravdu vždycky rozesměje. Vždycky, když na ní narazím, protože to je prostě fotka, která lítá Facebookem a internetem a tak dále, tak jako vždycky vykouzlí takový ten, aspoň ty koutky jdou trošku nahoru. Myslím si, že každý z nás má nějakou takovouhle fotografii, tak se jukněte a když si vzpomenete, když bude mít chvilku čas, tak mi tam třeba hoďte tu svojí, ať vím, jak to je u vás.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Před chvílí Gigi D'Agostino a teď už se mrkneme rychle na dálnice, to znamená, jestli se někde něco děje nebo neděje. Takhle, dopravní servery varovaly docela před zhustotou, to znamená před zhuštěným provozem, a to jednak na D6, taky na D5C a na okruhu. Přiznám se, sjel jsem všechny kamery, které jsem tady našel, a nikde jsem nějaké zásadní kolony nenašel, takže varuju dopředu, nicméně berte to s rezervou. Ta D6 by měla být někde mezi 16 a 19. kilometrem, ta kolona by měla být proměnlivá někde okolo 1 kilometru, takže to asi nebude nic moc, spíš počítejte, že se to tam může hustit, a to ještě teda spíš v jednom pruhu, to znamená v tom pravém. Na D5 se stala ale dopravní nehoda, ta by se měla došetřovat až někde do 6:30, je to na 44. kilometru, osobní auto to tam narvalo do svodidel, to se není co divit, přece jenom prší a trošku to klouže. Další kolona, která je teda hlášená podle dopravních serverů, ale nic jsem k ní nenašel, je na D5 od 107. do 105. kilometru ve směru na Plzeň, a to samé ještě na okruhu ve směru na Ruzyň od 15. do 18. kilometru. Na D7 ještě na 39. kilometru by měla být dopravní nehoda. Ta by ale už mohla být, protože jako je do 17:30, ta už by měla být odklizená, každopádně jednalo se tam o vyproštěný osob, tak s tím počítejte 39. kilometr. Kdyby něco, tak dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

0: 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Musím teda přiznat, že počasí dneska odpoledne mě tak trošičku vypeklo. Já jako vůbec nemám ve zvyku, že bych kontroloval předpověď a podle toho se třeba oblík, když jdu na vysílání a podobně. A myslím si, že dneska se mi to hodně vymstilo. Neb jsem tady v kraťasech, v takovém jako lehkém tričku a koukal jsem se na předpověď počasí a pršet má až někde do nějaké 20. hodiny. Takže buď to si to tady večer prodloužím, a nebo opravdu pošupajdím v dešti. Nevím, jestli máte nějaké podobné zkušenosti, že čas od času se zapomenete podívat, jak by mělo být, a pak jako máte co dělat, abyste se dostali domů v nějakým tom stavu, abyste vypadali trošku normálně. Každopádně já, protože mám před sebou vlastně téměř poslední hodinku a něco málo k tomu, tak se hodně modlím, aby přestalo pršet. Zatím to tak nevypadá. Hlavně pokud jezdíte jako autem tak po silnicích, tak dávejte pozor. Je hodně hlášen dopravních problémů, které se týkají deště, to znamená na silnicích to může klouzat, tak aby jsme se ještě nevrátili zpátky k dopravnímu servisu.

0: Je tu přesně 18. hodina, pátek s datem 21. srpna, to znamená začíná dnešní páteční večer.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Upřímně, padá na mě čím dál tím větší deprese. Já už jsem to říkal před chvilinkou. Koukal jsem se na předpověď počasí na současnou dobu, tak až někdy do nějaké 8. 9. hodiny večerní by mělo pršet a myslím si, že to tak i dopadne, takže jsem docela zvědavý, jak se budu přemisťovat domů. Každopádně, o víkendu nás čeká proměnlivé počasí s teplotami od 19 do 21 stupňů, ale pozor, v pondělí, až se budeme vracet do práce, tak meteorologové slibují slunečno, jasno až polojasno a teploty něco málo přes 22 stupňů Celsia. Tak, máme to za sebou. Kdyby náhodou jste o víkendu jeli někam na návštěvu, tak já vás teďka naučím něco, co budete používat, až budete odjíždět, aby jste vypadali slušně. Jo, nezapomeňte u toho zvednout ruku, udělejte pá, pá, pá, za chvilinku si k tomu pustíme Luci, Ameriku, já vám popřeju hezký páteční večer.
2: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Další hudební nabídka z Relaxády, to znamená hitparády Relax Rádia, pro kterou můžete hlasovat na www.radio.relax.cz. Meduza, Khaled a jejich víkend. To je taková jakoby v podstatě stylovka, vzhledem k tomu, že máme pátek po 18. hodině. A dneska, přátelé, pozor, ještě pořád můžete slavit, jestli vyrazíte někam za zábavou a vezmete si na sebe, a hlavně to musíte mít trošku i rádi, havajskou košili, tak můžete oslavovat až do Aleluja, protože dneska, a to je takový jako netradiční výročí, mimo kalendář, slavíme totiž den havajských košil. Ono je toho ještě spoustu, ale ne všechno, co se stalo 21. srpna, je k slavení. Něco ale jo.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 21. srpna.
1: Tento den roku 1841 si jistý John Hampson nechal patentovat okenní žaluzie. 21. srpna 1952 se v turecké Ankaře narodil zpěvák a kytarista Joe Strummer z legendární kapely Clash. Zemřel 22. prosince 2002. Roku 1956 přišla na svět Kim Cattrall, kterou možná znáte jako Samantha Jones ze seriálu Sex ve městě. O rok později se narodila Kim Sledge, zpěvačka z formace Sister Sledge. Ročník 1970 je kanadská herečka Carrie Ann Moss. Here we go. Trinity z Matrix trilogie. This is a war and we are soldiers. O dva roky později poprvé přeletěl Alpy horkovzdušný balón. Roku 1973 se narodil český herec Filip Blažek. V roce 1971 přišel na svět Liam Howlett, člen kapely Prodigy. Tento den se také naplno začala psát jedna z nejčernějších kapitol československé historie. Armáda Sovětského svazu a dalších spojenců obsadila většinu důležitých měst.
3: Došla zpráva, že střelba před rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolejvání.
1: Roku 1990 vydal Prince soundtrack ke svému albu Graffiti Bridge. O dva roky později se ženil Sting, jeho vyvolenou byla Trudy Styler, se kterou žije dodnes.
4: Relax. Relax Radio.

0: Topic společně s D-Colmem a Control of Me máme, a to fakt nekecám, 18.18. Já úplně miluju, když mi to takhle přesně vyjde na sekundu a stejný čísla. Každopádně posloucháte Radio Relax, to je neoddiskutovatelná věc. Je pátek s datem 21. A já jsem tady narazil na jeden takový výraz. Původně jsem o tom ani v podstatě nechtěl moc mluvit. Přišlo mi to ale nakonec tak zajímavý, že jsem si říkal, jo, půjdu do toho, i když to člověku k ničemu není. Ale je to dobrý vědět, že vůbec něco takového existuje. Když bych řekl Johatsu, co by se vám tak jako vybavilo? Možná někomu, že to je něco společného s Japonskem. Je to japonské slovo, které doslova, já jsem teda viděl takový dokument, jinak bych na to sám nepřišel, které doslova znamená odpaření nebo vypaření nebo zmizení a tak dále. A v přeneseném slova významu to označuje člověka, který, a teď to přijde to hlavní, záměrně zmizí ze svého dosavadního života. To je možný, to znamená přeruší kontakty, opustí práci, rodinu, bydliště a někde si třeba vytvoří úplně novou identitu. Já jsem si vždycky myslel, že to je takový science fiction, ale ne. V Japonsku se pro takové lidi používá právě označení johatsu, tedy vypaření lidé, a vypadá to v praxi tak, že jednoho dne odejdete z domu, už se nevrátíte, necháte práci i byt, přestanete používat svůj telefon, sociální sítě, přerušíte veškerý kontakty s rodinou, přáteli, případně se přestěhujete rovnou do jiného města, začnete prakticky od nuly. To, co třeba u nás by se zdálo zvláštní, tak v Japonsku na to mají dokonce firmy, které jsou označované jako Night Movie Companies, tedy firmy, které pomáhají lidem diskrétně se odstěhovat bez toho, aby jejich okolí vědělo kam. Já si tak vždycky říkám, že po nějakým tom týdnu, některým, neříkám, že po každým, by to možná člověk i ocenil. Netvrdím, že by to bylo na furt, ale úplně mě překvapuje, že vůbec někde něco takového je možný, protože tohle to není to tež, co pohřešovaná osoba, který se čas od času hledají. Podstatou tohohle z toho, ještě jednou připomenu, johatsu, je dobrovolné a vědomé zmizení. Tak kdo z vás by do toho šel?
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tohle je ikonická muzika od kapely Lucie, skladba s názvem Amerika, takový to pá, pá, pá. Já jsem někde slyšel, že někdo to nějak pojmenoval jako skladba pro odcházející tchýně, že si stoupnul mezi dveřmi a pá, pá, pá a tak dále, ale to bych tady asi jako ani moc netahal. Spíš zajímá vás, nebo víte někdo, jak vůbec dostala Lucie jméno Lucie? Ono totiž, když se vymýšlel ten název, tak se údajně rozhodovalo mezi Lucí a Patricí. Opravdu, že jo? Vyhrála nakonec Lucie, protože fakt je ten, že si těžko někdo dokáže představit, že by se pak jako zpívalo třeba Patricie, co chceš a tak dále. Kapela vůbec vznikla díky inzerátu. Někde z roku 1985 si obsal z vývěsky v Lucerně inzerát PBH kapely Prášek. No a pak se tam seznámil s Robertem Kodymem, no a z té spolupráce později vznikla Lucie. A když už jsme u toho, David Koller, ten vůbec nechtěl být zpěvákem na začátku. On přišel do kapely jako bubeník a měl ke zpívání jako docela velký odpor. No a nakonec, co si budeme povídat, se z něj stal jeden z nejvýraznějších hlasů, který ho je teďka strašně moc všude.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: 7:45, 3 minuty k tomu je pátek s datem 21. srpna. Jenom připomínám, že na Facebooku máme dneska takový den, kdy tam sbíráme fotografie, které vás v životě potěší a vždycky, když se na ně třeba podíváte, tak se pousmějete, zvednete ty koutky a zlepší vám to náladu. Teď se k tomu ještě podíváme na to, protože máme před sebou víkend, kde byste se měli pohybovat, co se týče barev, to znamená, jak na vás působí barvy, jako na člověka, na náladu a tak dále. Takže pozor, pokud si budete pohybovat v prostředí, který třeba bude převážně červený, na to bych se asi hodně dával pozor. Sice to na jednu stranu může zvýšit bdělost a jako přitáhnout tu pozornost, ale hodně to ovlivňuje vnímání výkonu a soutěživosti. Modrá, kdybyste byli někde, kde je modro, spojována s klidem a důvěrou. Zajímavé je, že modré světlo skutečně ovlivňuje biologické hodiny. No to si každý můžete vysvětlit po svém. Zelená pomáhá snižovat stres a psychickou únavu, to znamená vyrazit někam do lesa, není určitě od věci. Kdybyste byli v místě, který by bylo převážně žlutý, tak to působí výrazně na vaši pozornost. Je totiž světlá a dobře viditelná, takže mozek jí prej velmi snadno registruje. A tvrzení, že automaticky zlepšuje náladu, to už jsem taky někde slyšel, už to není úplně tak jednoznačný. No a fialová, to je takový ten krásný příklad kulturního vlivu. Já jsem někdy kdysi dávno četl, že fialová barva, když ji má někdo rád, takže je jako psychicky nevyrovnaný. Nicméně v evropské historii prý bývá spojována s luxusem a mocí, takže to není až tak hrozný.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

0: 19. hodina je tu právě teď.
1: Relax Radio.
0: Poslední hoďku jsem se modlil, aby se nám trošičku zlepšilo počasí, alespoň dneska večer, protože jsem tady v kraťasech v tričku, bude to úžasná cesta domů a samozřejmě pěšky, to je jasná věc. Co se týče víkendu, tak nás čeká proměnlivé počasí s teplotami od 19 do 21 stupňů, ale abych vás tak trošku potěšil, v pondělí, až pošupeme do práce, tak meteorologové slibují slunečnou oblohu, jasno až polojasno, teploty od 19 do 22 stupňů. Možná, že někdo má ten nejdůležitější den třeba už zítra.
2: Zítra mám svůj den.
0: Tak tomu zahrajeme už dneska Reddy Kerken společně s Michalem Hruzou. Popřeju vám hezký víkend a budu se těšit v pondělí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. srpna.
0: Roku 1911 někdo ukradl z pařížského Louvru Da Vinciho Monu Lízu. O 50 let později spatřil tento den světlo světa Roland Orzabal, člen skupiny Tears for Fears. 22. srpna 1922 se v Praze narodil herec Miloš Kopecký. Zemřel v roce 1996.
2: Dodáš mi ho živého, chci se pást.
0: Roku 1956 začal Elvis točit svůj první film Love Me Tender. Don't be cruel. Tento den roku 1891 zemřel básník Jan Neruda a v roce 1925 český malíř a autor opony Národního divadla Vojtěch Hinajs. Ročník 1964 je švédský tenista Mats Wilander. Psal se rok 1963, když se narodila zpěvačka Tori Amos. A také český režisér a scénárista Igor Chau.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: O rovných 10 let mladší Howard Dwayne z Backstreet Boys. Backstreet's back, all right. Ročník 1961 je členka kapely Bangles Debbie Peterson. Roku 2003 zemřel český režisér Jindřich Polák. Mezi jeho nejznámější filmy patří komedie Zítra vstanu a opařím se čajem. Nebo dětský film Pantau.
3: Relax Radio. Relax Radio.